0: Měla si kikice a já uplašený klam i spal majmun.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.